You are listening to Radio 4EB 98.1 FM. Next program is presented by Czech Group. Posloucháte Radio 4EB 98.1 FM. Následující program připravila česká skupina.

Michal Tučný, jasný daně v trávě, dnešní sobotní dopoledne je 9:54. Hezké sobotní dopoledne, vážení posluchači, vám přeje Lenka Tefiu ze studia Rádia 4EB.